ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Těsně před 6 hodinou na Signál rádiu Transsex a Living on Video máme připravené první zprávy a po nich Aháče, Modern Talking nebo Dan Warwick. Budeme si hrát dál to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu osobního a nákladního auta máme hlášenou na silnici 3 u Benešova, řeší to tam policie, jinak větší komplikace aktuálně nejsou. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 14. května na posledního zmrzlého muže posloucháte Signál Rádio. Hezký den přeje Lucie Sinková. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu Sudeto německého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Zjednodušit pravidla pro vězně v Česku tak, aby měli lepší kontakty se svými dětmi, dostupnější hygienu, či aby se snížil maximální počet dní na samotce ze současných 20 na 14. To vše navrhuje zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexandr Šorm. Podle něj tato pravidla budou spravedlivější, bezpečnější a hlavně praktičtější. Hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly včera odpoledne asi 2 hodiny uzavřené. Vyplývá to z informací slovenské finanční správy a policie, podle které přechody uzavřela Ukrajina. Ta ohlásila ruské vzdušné údery na cíle mimo jiné v západní části Ukrajiny, která sousedí se Slovenskem.
0: Co se děje v regionu?
2: I v letošním roce připravilo hlavní město osvětovou akci Dny pěstounství. V termínu od dneška až do 16. června je připraven tematický program na různých místech metropole, který zahrnuje dny otevřených dveří, besedy a také setkání s odborníky a pěstouny. Součástí bude například i den pěstounů v zoologické zahradě v úterý 2. června. Cílem akce je především poděkování stávajícím náhradním rodičům. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec Vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky a během dne pak bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť. Ujediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia a bude trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, už bylo 6 hodin a od mikrofonu se vám hlásí Jirka Svoboda. Všechny vás vítám u poslechu našeho čtvrtečního vysílání. Já už mám kafe v sobě, vy se klidně můžete vychutnávat při provdu další hudby 80. let a čerstvých aktualit, které vám budu postupně servírovat. Jestli snídáte, přeju dobrou chuť a jestli už jste na cestě do práce nebo dokonce pilně pracujete, tak ať vám dnešek úspěšně a rychle uteče. Přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia a je čas nahlédnout do kalendáře. Máme tady před sebou 14. května a tak má svátek poslední ze zmrzlých mužů Bonifác, těch je u nás kolem 60. Narozeniny by dnes měl český král Karel IV., dnes by mu bylo kulatých 710 let. K oslavencům patří zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, režisér Hvězdných válek George Lucas, herečka Kate Blanchett a nebo česká miss roku 2009 Iveta Lutovská. Nezbývá než popřát jen to nejlepší. No a kromě toho je dnes také Mezinárodní den psů Chihuahua a nebo Světový den orientování, takže buzolu do ruky a nastavit azimut 80. Ten vás spolehlivě dovede na vlny Signál Rádia. Dobré ráno.
1: Signál Rádio vám přeje.

Na Signál rádiu Dan Warwick, která nás probouzela do nového dne. Dnešní ráno je nad Českem většinou oblačné až polojasné a na několika místech se vyskytují přehánky. Teploty měříme od 3 do 8 stupňů. Například Plzeň a Liberec mají aktuálně 6 stupňů, stejně tak i Brno, ale například Praha, Pardubice a České Budějovice začínají den s 8 stupni. Přes den pak bude většinou zataženo až oblačno, během dne bude přibývat srážek a k večeru se ojediněle mohou objevit i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů. Venku tedy dnes bude nevlídno, ale doufám, že to na našich vlnách zachrání aspoň trocha hudby z Itálie. Tady je Righiera a No tengo dinero.

0: kapela Queen se svým hitem Don't Stop Me Now krátce před 6:30 na Signál Rádiu. Za chvíli už Richard Miller, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Dnes je tomu přesně 50 let, co se na televizních obrazovkách objevil přerostlý chlupatý pes Fík. Večerníček Maxi pes Fík patří dodnes mezi oblíbené dětské pořady, který se vysílá i v zahraničí. Ode dneška do neděle se Českobudějovické výstaviště stane centrem české a zahraniční gastronomie. Začíná tady 4. ročník veletrhu Czech Food Expo 2026. Letos mimo jiné představí také to nejlepší z českého pekařského řemesla. Až do 27. května musí cestující na železniční trati mezi Mostem a Chomutovem počítat s nočním omezením provozu. V době výluky budou k dispozici náhradní autobusy. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou ode dneška na 5 tratích výluky, které se dotknou provozu hned ve 3 krajích, Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském. Město Tábor ode dneška mění parkovací systém ve 2 lokalitách Starého města. Opatření mají zlepšit podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu. A v Křižíkových pavilonech A a hale na Bruselské cestě na Pražském výstavišti dnes začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Jeho 31. ročník potrvá do 17. května.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno.

Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila skupina Erasure. Za chvíli si povíme, o čem se píše na zpravodajských webech, a taky vám před 7 hodinou prozradím, jaké filmy dnes zamíří na plátna našich kin. Hlavní roli ale dál bude hrát hudba. Těšte se třeba na Majka Oldfielda, Fiction Factory anebo Kylie Minogue. Tak ať vám se Signál Rádiem 14. květnový den příjemně ubíhá. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise blue.

Hudba Mikea Oldfielda nám zpříjemnila dnešní ráno na Signál Rádio a je to ráno nad Českem většinou oblačné až polojasné. Na několika místech se vyskytují přehánky a teploty měříme od 3 do 8 stupňů. Například Liberec a Plzeň mají aktuálně 6 stupňů, stejně tak i Brno, ale třeba Praha, Pardubice a České Budějovice začínají den s 8 stupni. Přes den pak bude většinou zataženo až oblačno, během dne bude přibývat srážek a k večeru se ojediněle mohou objevit i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů, takže také dnes se budou hodit deštníky, proto si je nezapomeňte vzít, až budete vyrážet někam ven.

0: Posloucháte ranní vysílání Signa Rádia. Před 7 hodinou Kylie Minogue nebo Paul McCartney s Michaelem Jacksonem, ale taky tady mám přehled několika témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Policie žádá o pomoc lidí, kteří v úterý v Jablonném Podještědí na Liberecku během dne navštívili baziliku nebo se pohybovali v jejím okolí. Jejich svědectví by kriminalistům mohlo pomoci při vyšetřování krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Nová přeshraniční spojení a rostoucí poptávka ukazují, že cestování vlakem po Evropě se stává stále atraktivnějším. Českou literaturu na letošním frankfurtském knižním veletrhu představí 75 autorek a autorů. Veletrh se uskuteční od 7. do 11. října. Česko bude letos čestným hostem akce, která je největší svého druhu na světě. Už před veletrhem k české literatuře poutá pozornost řada událostí takzvaného roku české kultury, včetně čtení a výstav. A fotbalisté pražské Slavie ve 3. kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec Vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. V konečné tabulce za vedoucí Slaví následuje Sparta a třetí skončila Plzeň.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Opět je tady čtvrtek, den filmových premiér, a tak na plátna našich kin míří například drama Co nám zbylo z lásky, o vztahu, který je plný napětí, ale postupem času výčitky střídá smíření a zjištění, že na spory se dá nahlížet i s humorem a porozuměním. Chvíle smíchu a romantiky nabídne komedie Kdy se rozvedeš. Bývalá podvodnice se chystá na svatbu snů. Všechno jde podle plánu do chvíle, dokud během obřadu nezmizí její ženich s tajemnou agentkou Interpolu. Jenže zmizel i legendární diamant. Co z toho bude, uvidíte v kinech. A nechybí ani animák Farma zvířat o zvířatech, která už nechtějí žít stejným nudným životem uzavřená na farmě, a tak se vzbouří proti lidským majitelům a nad farmou převezmou kontrolu, jenomže se mezi nimi objeví lstivé prase. A to způsobí další zápletku. Víc zjistíte, když zajdete do kina. Přeju hezké filmové zážitky. Je tu

0: I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na Signál Rádiu, necelé 3 minuty před 7 hodinou. Lucké, se mnou ve studiu, krásné ráno ti přeju.
1: Já taky, všem hezký den.
0: Mám na tebe hned po ránu takový kvíz hudební. Ano. Prosím tě, poznáváš tohle?
1: Maxi Pesník.
0: No jasně.
1: Já jsem si říkala, že to je pohádka, ale která, než mi to
0: naběhlo. To je znělka z Maxi Psa Fíka. Víš, že dneska má 50.
1: Ježíš, to je boží.
0: 50 let, co se vysílal první díl.
1: Víš, že u nás na severu Čech, v Kadani, teď jsem ale řekla v Kodani, má své místo Maxi PS.
0: Opravdu?
1: No jo, tam je velmi uznávaný. Tam, já myslím, že tam má nějakou stezku, no je tam toho víc, prostě Maxi Psa tam uznávají. No.
0: No vidíš, jeho hlas mu propočil Josef Dvořák a údajně na první natáčení přišel s omluvou, že chtěl to natáčení zrušit, protože byl po údajně prohýřené noci. Jo. Takže přišel tak trošku ohlas, jako skřehotal, ale režisér byl z toho tak nadšený, že prostě říká, to je přesně ono, to je hlas pro Maxi Psa Fíka.
1: Jo, to jsem někde slyšela, tuhle tu storku, no, vidíš to, ale takhle to někdy vznikne, no.
0: Já určitě o Maxi Psovi ještě během rána budu mluvit, ale teď ti dám prostor tobě a zprávám, tak co v nich?
1: Tak my jsme na něm vyrostli, že jo, tak ve zprávách, kolik desítek tisíc dětí je v Česku bez domova, to teda je celkem opravdu hodně a slavištiští fotbalisté i přes prázdný Eden získali 23. mistrovský titul.
0: Paráda,
1: tak více ve zprávách.
0: Blahopřejeme a po zprávách opět to nejlepší z 80. let. Chris Ria, Bonnie Tyler a nebo skupina Eurythmics.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda kamionu a osobního auta komplikují provoz na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady kolona a porouchané vozidlo překáží na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a Počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Packwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Packwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Packwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.packwall.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké čtvrteční ráno přeje Lucie Sinková, je tu 7. a také zprávy. Bytová nouze v Česku dopadá na stále více dětí. Bez stálého domova jich žije přes 60 tisíc a v azylových domech často končí celé rodiny nebo prarodiče s vnoučaty. Situace má vážný vliv na zdraví, vzdělávání i budoucnost dětí. Proto se teď spouští kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout, do které se může zapojit i veřejnost. Vybrané peníze podpoří služby pomáhající dětem zvládat náročné situace a zůstat ve škole. Evropská unie chce zpřísnit pravidla pro obaly a omezit tak množství odpadu. Podle nového nařízení, které by mělo platit od letošního srpna, by měly být obaly jednodušší a lépe recyklovatelné. Proti tomu se ohrazuje většina tuzemských potravinářů i obchodníků. Tvrdí, že na to zdaleka nejsou připraveni a žádají odklad. Americký prezident Donald Trump jedná v Číně s prezidentem Xi Jinpingem hlavně o vzájemném obchodu. Obě země spolu dlouhodobě vedou obchodní spor kvůli clům a dodávkám vzácných zemin. Loni se ovšem prezidenti dohodli na příměří. Trumpova návštěva Číny skončí zítra.
2: Co se děje v regionu?
4: Po dvou letech plánování a čekání se Praha dočká svého prvního takzvaného tunelbusu. Jde o linku, která bude jezdit mezi Prahou 6 a 8 tunelem Blanka. Během léta poprvé sveze cestující pod číslem 145 v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylisy, Dejvická. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou má zvládnout pod 20 minut. Pro provoz v tunelu to znamená vznik dalších úseků s vyhrazenými pruhy pro MHD. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Slavističtí fotbalisté i přes prázdný Eden získali 23. mistrovský titul. Detaily má Lukáš Bláha.
5: Sešívaní stvrdili obhajobu vládnutí naší nejvyšší fotbalové soutěži dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5-1 nad Jabloncem. Utkání, které se kvůli disciplinárnímu trestu hrálo bez fanoušků, si tak zajistili místenku do základní fáze slavné Ligy mistrů. Jasno už je také o vítězi francouzské Ligue 1. Tamní hegemon PSG potvrdil nadvládu pátým titulem v řadě, když v dohrávce 29. kola vyhrál 2-0 na půdě druhého Lens.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky a během dne pak bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť. Ujediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia a bude trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio.
6: Se 7. hodinou pokračuje čtvrteční ranní vysílání Signál Rádia. Je 14. května a tak má svátek poslední ze zmrzlých mužů Bonifác. Narozeniny by měl dnes český král Karel IV. Na svět přišel před 710 lety. K oslavencům patří například zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, režisér Hvězdných válek George Lucas, herečka Kate Blanchett a nebo česká mis roku 2009 Iveta Lutovská. Přeju jen to nejlepší. A za chvíli už vám v přehledu dnešních výročí připomenu jeden neuvěřitelný příběh spojený se staroměstským orlojem. Jsem Jirka Svoboda a dal všem přeju dobré ráno.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Rádio, máme tady 14. den měsíce května v roce 1855. To byl den, kdy poprvé vyšla Babička Boženy Němcové. Kdo by ji neznal? Ale já už roztáčím kola stroje času, který nás zavede za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1985 z jedné restaurace McDonald's ve státě Illinois vzniklo první muzeum rychlého občerstvení. V roce 1973 byla na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna první americká kosmická stanice Skylab 1. V roce 1864 Jan Prokeš ze Soboty představil fungující model pražského orloje. Do té doby si asi 150 let nikdo nevěděl rady s opravou špatně fungujícího orloje. Byla proto vyhlášena finanční sbírka a začaly tahanice, kdo orloj opraví. Prokeš, který celý systém vymyslel, byl ale málo průbojný a zakázku dostala úplně jiná firma. V roce 1862 byl ve Švýcarsku patentován chronograf, který bral v úvahu rozdělení minut na sekundy. A v tento den v roce 1829 zemřel 7letý chlapec jménem Charles. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby nevypadal jako 70letý stařec. Ve svých 7 letech dosáhl sexuální vyspělosti a dokonce mu zešedivěly vlasy a na kůži měl stařecké vrásky.
1: Signál Rádio.

0: Na Signál rádiu nám zpívali Eurythmics. V Česku pokračuje vláda zmrzlých mužů a tak ani dnes nebude úplné teplo, jak bychom si možná přáli. Dnešní ráno je nad Českem většinou oblačné až polojasné, na několika místech se vyskytují přehánky a teploty měříme od 3 do 8 stupňů. Přes den pak bude většinou zataženo až oblačno, během dne bude dál přibývat srážek a k večeru se ojediněle mohou objevit i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů, takže deštníky do pohotovostního režimu a něco teplého na sebe. K tomu hudbu ze Signál rádia a všechno bude fajn. Jak o tom zaspívají Gentour.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Před 7:30 ještě zaspívají depešáci a prozradím vám, jaké události přinese 14. květnový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Dnes je tomu přesně 50 let, co se na televizních obrazovkách objevil přerostlý chlupatý pes Fík. Večerníček Maxi pes Fík patří dodnes mezi oblíbené dětské pořady, který se vysílá i v zahraničí. Ode dneška do neděle se Českobudějovické výstaviště stane centrem české a zahraniční gastronomie. Začíná tady 4. ročník veletrhu Czech Food Expo 2026. Letos mimo jiné představí také to nejlepší z českého pekařského řemesla. Až do 27. května musí cestující na železniční trati mezi Mostem a Chomutovem počítat s nočním omezením provozu. V době výluky budou k dispozici náhradní autobusy. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou ode dneška na 5 tratích výluky, které se dotknou provozu hned ve 3 krajích, Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském. Město Tábor ode dneška mění parkovací systém ve 2 lokalitách Starého Města. Opatření mají zlepšit podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu. A v Křižíkových pavilonech A a hale na bruselské cestě na Pražském výstavišti dnes začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Jeho 31. ročník potrvá do 17. května.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám 2 minuty po půl osmé dospívali Depešáci a dál už si dáme třeba Hříšní tanec, zpěvačku Cher nebo Midnight Oil.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D35 vás na 121. kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou zdrží nehoda osobáku a kamionu a se zdržením počítejte i na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu kvůli nehodě kamionu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem a chci vám jenom připomenout, že také dnes budeme soutěžit. Před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, kde za jediné správné slovo můžete získat rovnou dva dárky. Jednak vás dostaneme na natáčení televizní zábavné improvizační show Prima Partička a ještě vám k tomu přidáme náš krásný nový rádiový hrneček. Jestli by vás zajímalo, jak takové natáčení vypadá, co všechno se třeba i na televizní obrazovky nedostane a jestli si chcete užít opravdu hodně zábavy a smíchu a vidět známé tváře z Partičky naživo, neměli byste si naší soutěž nechat ujít. Jak už jsem říkal, hrát budeme jako vždy před 8:30. Do té doby si můžete v klidu prostudovat detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádi.

0: Zpěvačka Cher v ranní vysílání Signál rádia. Také se třetím zmrzlým mužem Bonifácem jsou spojené pranostiky. Říká se například na svatého Bonifáce mrznou i v kamnech koláče, anebo před Bonifácem není léta, po Bonifáci není mrazu, což naznačuje, že jakmile se období zmrzlých mužů přežene, začne být hezky. Dnešní ráno je nad Českem většinou oblačné až polojasné, na několika místech se nám vyskytují přeháňky a teploty měříme od 3 do 8 stupňů. Přes den pak bude dál většinou zataženo až oblačno, během dne bude přibývat srážek a k večeru se mohou ojediněle objevit i bouřky. Maxima dnes vystoupí jenom na 12 až 16 stupňů. Ale nebojte, předpovědi už naznačují příchod vyšších teplot v příštím týdnu.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Už se tady chystá skupina ABBA, ale teď míříme za cyklistou a dobrodruhem Pavlem Kavkou. Sledujeme jeho cestu na kole z Česka až do španělského Santiaga. Svou cestou chce podpořit hospic v Rejhradě u Brna. Jak je na tom aktuálně, zjišťoval náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Opět se nám hlásí z benefiční cesty Pavel Kavka, cyklista, který je na cestě do Španělska a tímto počinem by rád pomohl rejhradskému hospicu. Pavle, tak jak je na cestách? Kde se momentálně nacházíš?
2: Ahoj, já tě zdravím a zdravím i posluchače. Nacházím se ve Francii a po pondělním překročením hranic, když jsem vyjel z Ženevy a ani jsem nedoufal, že vyjedu, protože byly bouřky a počasí bylo úplně špatný, tak nakonec jsem vyrazil, počasí se je střídavě oblačno, takže se to dá docela a při vjezdu do Francie jsem se rozhodl, že chtěl bych se podívat do města Carcassonne. Jednak toto město leží na francouzské svatojakubské cestě, no a od tam a potom budu pokračovat dál.
1: Pavle, díky za zprávy z cest, hlavně cestuj opatrně a zase nám dej vědět, kde se nacházíš.
2: Díky a mějte se taky tam u nás Česku, na Moravě, krásně. Ahoj.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Ani dnes nebude chybět dobrá zpráva, která potěší milovníky cykloturistiky.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Nová cyklotrasa propojí Vyšší Brod na Českokrumlovsku a rakouský Rechentál. Povede například přes bývalý historický hraniční přechod, místy, kudy v minulosti vedla cesta do Rakouska. Po druhé světové válce, německém odsunu a vzniku železné opony ale postupně zanikala. V posledních letech z ní zbývalo jenom torzo. Více poví vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
3: Ona kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď vlastně do poslední fáze byla využívaná zemědělci. A těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
0: Cyklotrasa, jejíž stavba v těchto dnech začala, bude mít asfaltový povrch a parametry, kdy ji budou moci využívat i vozidla, ale vjezd autem na ní bude pouze s povolením. Jezdci na kolech budou moci novou trasu začít využívat od konce srpna, tak se připravte na nové cyklistické zážitky.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Tři minuty nás dělí od 8 hodiny. Vy dál posloucháte Signál Radio, do studia dorazila Lucka Sinková. Vítám tě opět, ahoj.
1: Hezký signálový den.
0: Já miluji smažák, co ty?
1: No jasně, to se strefil. Ale jak začneš o jídle, tak to já se chytím vždycky.
0: Tak smažák, já jsem si vždycky myslel, že to je jako náš český vynález, protože je to skoro jako národní jídlo, ale údajně ho vymysleli v Itálii a původně šlo o levnou náhražku klasických řízků. Představ si to. Dneska už je smažák možná dražší než řízek. Někdy.
1: No. Jak jde? No, někde je třeba na horách, tak tam to mají s přirážkou horskou.
0: A já jsem zjistil, že v Česku je smažák hned po svíčkové druhé nejoblíbenější jídlo. No, já se nedivím. Je to prostě dobrý, smažený, křupavý, mastný.
1: Jo, ale to jsi mi připomněl. Já jsem svého času, to už jsem byla v rádiu, tak syn těch majitelů tehdejšího rádia měla restauraci, takovou výletní na jednom, nebudu říkat na jednom kopci, nebudu říkat kde. A tam právě my Češi, že jo, chodili, protože tam chodili i Němci, chodili právě na ten smažák a on říkal, zase jdou Češi, řeknu, že smažák nemám, on ho prostě nechtěl dělat, protože na něm tehdy nevydělal tolik, aha, jo, a toho štvalo, takže chtěl změnit jídelníček právě, že smažák vyškrtá.
0: No vida, no a podle průzkumu smažák miluje 87% Čechů, těch zbývajících 13% kecá.
1: Ale my lhát ve zprávách nebudeme. Dozvíte se, že výtrnosti při derby Slavie se Spartou mohou urychlit změny zákonů proti fotbalovým chuligánům.
0: V té příští hodině Jimmy Somerville, Madonna nebo Whitney Houston, dál to nejlepší z 80. let.
2: Signál Radio, doprava.
0: Praha, Evropská ulice, tady se na úrovni Divoké Šárky srazila tři auta, zdržíte se ve směru na centrum. Dálnice D1, tady se nám tvoří kolona na 52. kilometru ve směru z Brna na Prahu, havaroval tady kamion a v Hradci Králové je nehoda na silnici číslo 35 Antonína Dvořáka, v místě je aktuálně velmi silný provoz, tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno s datem 14. května přeje Lucie Sinková. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu Sudeto německého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Výtržnosti fanoušků při víkendovém derby Slavie se Spartou urychlí legislativní změny, které mají pomoci klubům v boji proti fotbalovým chuligánům. V reakci na dění v Edenu se v tom shodují zástupci koalice i opozice. Ministr pro sport Boris Šťastný už dokonce založil pracovní skupinu, která má opatření urychleně připravit. Chce, aby se schválila ještě letos. Thajské úřady plánují pro turisty ze 93 zemí zkrátit bezvízový pobyt z 60 dní na 30. Důvodem jsou rostoucí obavy ohledně zapojení cizinců do nelegálního podnikání a kriminálních aktivit. Mělo být především o ruské a čínské občany. Opatření by se nicméně dotklo i Čechů a dalších Evropanů.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova z wellness a restaurací. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa v nedohlednu. Házenkáři v úvodním duelu s Francií vysoko prohráli a zápas sledoval i Lukáš Bláha.
3: Čeští házenkáři v prvním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance postoupit na závěrečný turnaj. Historicky nejúspěšnější tým šampionátu v Brně od začátku dominoval a už v první půli vedl až 8 brankovým rozdílem. V neděli se soupeři utkají v Orléans.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky a během dne pak bude přehánek přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť. Ujediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia a bude trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 8 hodin, společnost Mám dnes ráno dělá Signál Rádio a taky Jirka Svoboda. Za chvíli vás vezmu do Krušných hor. Tady totiž začaly turistům sloužit 4 takzvané útulny. Ale také v polovině pracovního týdne budeme soutěžit. Před 8:30 budeme hrát naši starou známou kvízovou hru Ano nebo ne o 2 krásné dárky. Jednak vám dáme vstupenky na natáčení televizní Prima partičky a přidáme i náš krásný nový rádiový hrneček. V naší hře vás od této výhry dělí pouze jedno jediné správné slovo, tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Už teď vám držím palce a zároveň přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde teď míříme do Krušných hor. Čtyři nové útulny, určené k odpočinku nebo k přespání pro turisty, jsou nově k dispozici na Cínovci a v obci Hora svatého Šebestiána. Prochází kolem nich stezka Českem a Hřebenovka. Dálkové trasy získaly v posledních letech na popularitě a proto další útulny ještě přibudou. Ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek k tomu říká.
1: Je to koncept, který jsme vymysleli před 2 lety, protože s tou dálkovou pěší turistikou je spojen jako i nárůst turismu a taky určitý jako jevy, které nejsou úplně ideální ve smyslu nepořádku a že ty lidi potřebují někam na toaletu a tak snažíme se pokrýt celý ten hřeben zhruba po 25 kilometrech takovejhlema místama, který tady dneska otvíráme. Dohromady ideální by bylo 10, takže budeme v tom projektu pokračovat.
0: 4 dosud otevřené útulny jsou vybavené stáním pro kola s posezením, místem pro přespání a mobilní toaletou. Vyspí se tady 8 lidí a pro větší skupiny je vedle nich ještě plocha pro stany.

0: Přeju vám hezké ráno se Signál rádiem. Počasí v Česku už je pár dní chladné a nevlídné, ale buďme rádi, že není rok 1935, kdy bylo u nás pouhých 2,5 stupně. Na druhou stranu v roce 1969 naměřili v pražském Klementýnu 32,5 stupně. My se dnes musíme spokojit s takovými průměrnými teplotami. Teď ráno většinou nenaměříme ani desítku a přes den to vystoupí jenom o kousek. Bude většinou oblačno až zataženo, během dne bude přibývat srážek a k večeru se může objevit i bouřka a maxima dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů. A velmi podobné počasí nás čeká také zítra. Tak snad vás teď aspoň trochu dobře naladí Madonna a její letní Holiday.
1: Ráno

0: Nová přeshraniční spojení a rostoucí poptávka ukazují, že cestování vlakem po Evropě se stává stále atraktivnějším. Českou literaturu na letošním frankfurtském knižním veletrhu představí 75 autorek a autorů. Veletrh se uskuteční od 7. do 11. října. Česko bude letos čestným hostem akce, která je největší svého druhu na světě. Už před veletrhem k české literatuře poutá pozornost řada událostí takzvaného roku české kultury, včetně čtení a výstav. A fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec Vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. V konečné tabulce za vedoucí Slaví následuje Sparta a třetí skončila Plzeň.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na signál rádu nám právě dospíval Sagvantofy a myslím, že je nejvyšší čas, abychom si zasoutěžili. Takže začněte vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910. Mám pro vás dva krásné dárky.
1: Ano nebo ne? Na signál rádiu.
0: Dnes opět hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde za jediné správné slovo získáte vstupenky na natáčení televizní Prima partičky a ještě vám přidáme náš krásný rádiový hrneček. A někdo se nám dovolal, tady Jirka, signál rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Milan.
0: Milane, já vás zdravím. Mám pro vás jednu otázku, vy odpovídáte také jedním slovem, buď ano nebo ne, když to bude správně, vyhráváte. Souhlasíte s tím?
2: Ano.
0: Takže Milane, ptám se. Je název modrý a červený Mauritius označení pro tradiční vzor při potisku textilních látek zapsaný na seznam UNESCO, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Řekl jste to celkem jistě, takže tušíte nebo víte, že to
2: jsou známky.
0: Ano, že to jsou nejvzácnější poštovní známky na světě s chybným textem. No tak, Milane, vy zažijete natáčení pořadu Prima partička na vlastní oči. Tahle ta improvizační show je na televizní obrazovce už 15 let. Sledujete to?
2: Když mám čas, tak ano.
0: Výborně. Tak... Teď budete úplně na dosah všech těch účinkujících a myslím si, že tam zažijete spoustu

0: zábavy a situací, které se možná třeba ani nedostanou na televizní obrazovku. No a aby jste měl každé ráno hezké, tak vám ještě přidáme i náš rádiový hrneček. Prozraďte ještě, kde nás posloucháte teď ráno.
1: Teď ráno konkrétně jsem Brandýs nad Labem.
0: Brandýs nad Labem, hopsa hejsa do Brandýsa. Tak jo, Milane, gratuluju a nezavěšujte, naslyšenou.
1: Ano.
0: Tak to bylo dnešní soutěžní kolo. Poslední v tomto týdnu nás čeká zítra touto dobou, tak si ho nenechte ujít a zatím si můžete nastudovat detaily na našem webu signalradio.cz.
2: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Minutu po půl deváté nám na Signál Rádiu dospívala Whitney Houston, dál už se na vás těší Sting, Soul Sister nebo Sheena Easton.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Mladé Boleslavi komplikuje provoz nehoda dvou osobáku na třídě Václava Klementa, projet se tady dá s opatrností. Jeden pruh je blokovaný kvůli nehodě na silnici 605 u Králova dvora na Berounsku a kolonu máme hlášenou na dálnici D5 na 6. kilometru ve směru na Prahu. Tady je zdržení kolem 15 minut. Přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia, teď pojďme k něčemu, co máme spojené spíš s večerem. Určitě jste se vy sami nebo s vašimi dětmi dívali na večerníčky. Jeden slavný má dnes kulaté narozeniny. Pamatujete na přerostlého chundelatého psa a jeho kamarádku Áju? Ano, to je oblíbený kreslený večerníček Maxi Pesvík a ten právě dnes slaví kulaté padesátiny. Poprvé se objevil na televizní obrazovce 14. května roku 1976. Jedinečnou výtvarnou podobu dal seriálu grafik Jiří Šalamoun a předlohou pro psa Fíka se údajně stal skutečný pes, kterého měli doma. A nezaměnitelný hlas celému seriálu propůjčil herec Josef Dvořák. I po 50 letech patří Maxi Pesvík mezi nejoblíbenější večerníčky.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Dnes si vezměte ven pro jistotu deštníky, protože bude většinou zataženo až oblačno, během dne bude dál přibývat srážek a k večeru se ojediněle mohou objevit i bouřky a maxima dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů. Počasí se příliš nezmění ani zítra, pátek bude většinou zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejsou vyloučené ani bouřky a k večeru se začne obloha protrhávat. Maxima zítra vystoupí na 11 až 15 stupňů. Víkend bude také velmi podobný, nadále bude chladno a deštivo, v sobotu naměříme do 16 stupňů, v neděli bude ještě o stupeň více. Chladnější a deštivější bude východ území, ale zatím to vypadá, že v příštím týdnu už bychom se opět mohli dočkat příjemnějšího počasí a teploty začnou stoupat ke 20 stupňům. Takže ještě pár dní to vydržme a pak zase bude hezky.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál rádiu to roztáčeli Soul Sister a dál už to bude Sheena Easton nebo Cutting Crew, ale nejdříve jeden tip na víkend. Otevřou se dveře hvězdárny v Ondřejově a víc nám o programu akce poví kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, už zítra a také v sobotu se veřejnosti otevírají odborná pracoviště Ondřejovské observatoře, které si budeme moci prohlédnout a navíc také s výkladem zdejších odborníků. A co všechno okoukneme, tak k vidění bude například Perkův dvoumetrový dalekohled, který je mimochodem největší v České republice. Dále také sluneční oddělení se sluneční patrolou a radioteleskopem, dále Majerův dalekohled, stejně tak i dalekohled D50 i historické kopule. Otevřeno bude i zdejší muzeum, knihovna astronomického ústavu a také expozice věnovaná výzkumu meteorů a pádu meteoritů. Po oba dva dny bude za jasného počasí probíhat i večerní pozorování oblohy a chystá se také škola hledání meteoritu, vhodná i pro rodiny s dětmi. V sobotu se navíc uskuteční mimořádná prohlídka slunečního radioteleskopu. Pokud rádi pozorujete oblohu, tak v pátek a v sobotu máte v Ondřejově další z možností. Hezké astrozážitky přeje Honza Navrátil.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Opět je tady čtvrtek, den filmových premiér, a tak na plátna našich kin míří například drama Co nám zbylo z lásky, o vztahu, který je plný napětí, ale postupem času výčitky střídá smíření a zjištění, že na spory se dá nahlížet i s humorem a porozuměním. Chvíle smíchu a romantiky nabídne komedie Kdy se rozvedeš. Bývalá podvodnice se chystá na svatbu snů. Všechno jde podle plánu do chvíle, dokud během obřadu nezmizí její ženich s tajemnou agentkou Interpolu. Jenže zmizel i legendární diamant. Co z toho bude, uvidíte v kinech. A nechybí ani animák Farma zvířat o zvířatech, která už nechtějí žít stejným nudným životem uzavřená na farmě, a tak se vzbouří proti lidským majitelům a nad farmou převezmou kontrolu, jenomže se mezi nimi objeví lstivé prase. A to způsobí další zápletku. Víc zjistíte, když zajdete do kina. Přeju hezké filmové zážitky.

0: kapela Cutting Crew tvoří úplný závěr dnešního rána na Signál Rádiu s datem 14. května. Připomínám, že svátek má třetí ze zmrzlých mužů Bonifác a zmrzlá Lucka Sinková dorazila do studia.
1: To se ti povedlo, jo, je to tak, protože už jsme byli jako namlsaní na to, že bude teplo a najednou zase chlapíci zmrzlí přišli. No.
0: Prosím tě, přišla nám zpráva do studia i s fotkou, napsal nám posluchač David, že dneska pracuje z domova, že není v kanceláři a od rána nás poslouchá a už vypil kávu z našeho rádiového hrnečku, který od nás získal. Poslal k tomu i fotku, kterou my samozřejmě dáme i na sociální sítě, takže Davide, moc děkujeme za fotku i za to, že se ti dobře pije z našeho hrnečku. No a dál přejeme hezký poslech.
1: Já jenom doplním, jo, protože ty hrníčky nemáte jenom vy, ale i známé osobnosti, které k nám teď chodí na rozhovory, tak každý, kdo přijde napříč žánry, ať je to herec, sportovec, zpěvačka, tak všichni dostávají kávičku už teď v tom našem novém hrníčku s logem Signál Rádia.
0: A všichni si velmi chválí, že se z něj dobře pije. Takže zítra ráno ho můžete získat v naší soutěži. Tak, co máš ty ve zprávách?
1: Jaký bude nadcházející víkend, jestli se dočkáme sluníčka nebo spíš deště? Odpověď máme za chvíli. A jak dlouho debatili čínský vůdce s americkým prezidentem, i to se dozvíte.
0: A pak už další osmdesátky, John Wade, Freddie Mercury nebo Status Quo.
2: Signál Rádio doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta vás drží v Brně na ulici Kníčská a z kolonu počítejte na dálnici D5 na 6. kilometru ve směru na Prahu. Tady je zdržení kolem 15 minut. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy na Signál Rádiu. Senátní ústavní novela, která má dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu, včera sněmovna po zhruba 6-hodinové debatě poslala do závěrečného kola schvalování. Opozice v čele s ODS navrhla novelou zařadit zákony o veřejnoprávní televizi a rozhlasu mezi předpisy, na jejichž znění se musí sněmovna a senát shodnout. Koalice, která hodlá financování ČT a Českého rozhlasu převést pod státní rozpočet, chce v senátním návrhu naopak zrušit předpoklad zachování obou mediálních zákonů. Na včerejšek připadl Český den proti rakovině. Letos se konal už po 30. Podle lékařů za tu dobu léčba nádorových onemocnění výrazně pokročila. Přesto v Česku žije zhruba 700 tisíc onkologických pacientů a jejich počet dál roste. Podle odborníků je zatím hlavně nezdravý životní styl i zanedbávání prevence. Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně bude pršet zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Setkání se Jinpinga s Trumpem skončilo po zhruba 2 hodinách. Čínský a americký prezident pak navštívili chrám nebes, jak píší světové agentury.
0: Co se děje v regionu?
2: Korupční kauza kolem pražské nemocnice v Motole se rozšiřuje. 6. firmou, která čelí stíhání, je olomoucká stavební společnost GEMO, která v areálu nemocnice dokončuje za 5 miliard korun stavbu onkologického centra. Aktuálně čelí trestnímu stíhání také 19 lidí, a to včetně dlouholetého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho tehdejšího náměstka Pavla Budínského. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavističtí fotbalisté i přes prázdný Eden získali 23. mistrovský titul. Detaily má Lukáš Bláha.
3: Sešívaní stvrdili obhajobu vládnutí naší nejvyšší fotbalové soutěži 2 kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5-1 nad Jabloncem. Utkání, které se kvůli disciplinárnímu trestu hrálo bez fanoušků, si tak zajistili místenku do základní fáze slavné Ligy mistrů. Jasno už je také o vítězi francouzské Ligue 1. Tamní hegemon PSG potvrdil nadvládu 5. titulem v řadě, když v dohrávce 29. kola vyhrál 2-0 na půdě 2. Lens.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky a během dne pak bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť. Ojediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia a bude trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Krásné začínající dopoledne vám teď po 9. hodině přeje ze studia Jirka Svoboda. Už za chvíli si dáme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se vydáme do kláštera minoritů. Tam právě teď probíhá výstava Praha v detailu, kde uvidíte neuvěřitelně detailní průřezy slavnými stavbami a k vidění je tam i obří panoramatická kreslená mapa naší metropole. Tak buďte dál s námi, my jsme vaše Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám všem, kdo máte naladěné Signál Rádio. Slovo už si bere kolega David Černý, který připravil další poutavé a zajímavé vyprávění o Praze.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Mám velkou radost, protože se něco moc povedlo. Výstava Praha v detailu akademického malíře Tomáše Rygla je připravená v klášteře minoritů u kostela svatého Jakuba na Starém Městě. V rámci unikátní výstavy se projdete po celé Praze v jednom klášteře a uvidíte detaily, které neuvidíte, ani když budete v tom konkrétním kostele, divadle, muzeu, klášteře. Hned to vysvětlím. Před přibližně 3 roky se mi dostalo do ruky několik map a knih akademického malíře Tomáše Rygla, který maluje neuvěřitelné panoramatické mapy a řezy domů. Prohlížel jsem si to všechno v absolutním úžasu. Ty kresby a mapy jsou součástí průvodců po Praze. Poprosil jsem autora, jestli by mi nepřivezl, jak vypadají předlohy. Tomáš mi doručil průřez Národním divadlem a já si ho beze slova prohlížel několik desítek minut. Schodiště, opona, zavěšení lustru, detaily lóže, honosná výzdoba, jen jsem lapal po dechu. Pak jsem se vypravil za Tomášem do Jihlavy, kde žije, a prohlížel celé to neuvěřitelné dílo. Na podlaze ateliéru ležela neskutečná mapa Prahy, tedy v tom ateliéru byla jen čtvrtina té mapy, protože by se tam celá nevešla. Tomáš Rygl už ji 22 let aktualizuje, je to bez přehánění Langweilův model Prahy dnešní doby. Celá panoramatická mapa Prahy má neuvěřitelný rozměr 30 metrů čtverečních. A pak hlavně jednotlivé pražské stavby, takřka 150 dokonalých řezů pražských památek. V klášteře minoritů u svatého Jakuba je jich teď vystaveno téměř 40. No a věděl jsem, že se tohle prostě musí vystavit. Ty práce byly zběžně a neúplně vystaveny jen jednou před 20 lety v Brně. Zeptal jsem se autora, jestli bychom neudělali výstavu. Tomáš je poměrně plachý člověk a tak se mu to z kraje moc nezdálo. Ale bavili jsme se o tom v průběhu těch let. Až pomaloučku polehoučku připouštěl tu možnost, že by se jeho práce ukázat světu i městu mohly. Hledal jsem po Praze odpovídající prostor. Různě se poptával, ale většina těch, kteří by takovou věc mohli vystavit v odpovídajícím prostoru, neměla buď fantazii, nebo odvahu, nebo prostě zájem. Až pak vlastně náhodou, loni v srpnu, jsem šel okolo kláštera minoritů ve Štuparské ulici vedle kostela svatého Jakuba. Vstoupil jsem dovnitř, prohlížel si ten neuvěřitelný prostor, ambit, křížová chodba, 2 neskutečné sály, 2 krásné zahrady, jako byste se ocitnuli v oku tornáda, všude okolo neklid města a tady pohoda a taková žensky voňavá atmosféra. Místo v samém srdci Prahy, na které se tak nějak kvůli všemu možnému zapomnělo a kterému někdo podle všeho vdechnul nový život. Když jsem si říkal, že je to ta skvělé místo a proč jsme si ho vlastně v Praze nechali vzít. Večer jsem napsal do kláštera, zatím pro mě dosud neznámé osobě, ředitelce expozit Heleně Kohoutové, že jsem z prostor kláštera nadšený. No a pak jsme se sešli a scházeli a začali vymýšlet. Opatrně jsem paní Kohoutové řekl, já mám takový nápad už déle než 2 roky, ale upozorňuji, že potřebuji člověka s velkou dávkou fantazie a mám pocit, že jsem na jednoho právě narazil. Paní Kohoutové jsem kresby v knize ukázal a ani nemusel popisovat, jak vypadají ve skutečnosti. Je to prostě neuvěřitelné. Určitě se běžte podívat do kláštera minoritů, ostatně samotné to stavení je fascinující. Klášter, kde se konaly 2 královské svatby a mnoho dalšího. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Už zítra začne mistrovství světa v hokeji a kdybyste hledali místo, kde fandit a zažít tu pravou sportovní atmosféru, pak vás zvu do Českých Budějovic. Tam se už zítra otevře v ČES areálu Vltava velká fanzóna. Budou tam projekce a těšit se můžete i na skvělou atmosféru, společné oslavy gólu a doprovodný program pro malé i velké fanoušky. A nemusíte tam pouze fandit, k dispozici jsou na místě i beach volejbalová hřiště, workout zóna nebo budete moci vyrazit na paddleboard nebo kajak. ČES areál Vltava v Českých Budějovicích je místo, kde můžete strávit celý den a vybrat si z mnoha aktivit. Ale od zítřka až do 31. května se tam bude hlavně fandit hokeji. Tak přijďte podpořit český tým a doufejme, že to bude na cestě za úspěchem.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: skupina Bad Boys Blue ve čtvrtek dopoledne na Signa Rádiu. Za chvíli Suzy Quattro nebo Tight Fit, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás pozve na valdštejnské slavnosti v Jičíně.
1: Albrecht z Valdštejna je v české historii postavou mimořádnou, ačkoliv byl jedním z nejvýznamnějších vojevůdců 30leté války a zřejmě nejbohatším Čechem v dějinách, tak v anketě největší Čech před 20 lety se neumístil na předních příčkách, což odráží skutečnost, že ho veřejnost přehlíží nebo vnímá rozporuplně. To se však netýká pohádkového města Jičína. Vévoda Albrecht z Valdštejna přijíždí do Jičína na své valdštejnské slavnosti letos ve znamení her, tedy deskových, divadelních a speciálně karetních. Program se otevírá již dnes na arkádovém nádvoří. V pátek se v Lipové aleji odehraje rytířský turnaj. Sobota bude patřit tradičně historickému průvodu v čele se samotným vévodou a generalisimem. Osobně si dojde k dobovým trhům, přehlídkám, vojenským oddílům, pohádkám, dílničkám a dalšímu pestrému programu na náměstí a v jezuitské koleji. Večer nebude chybět barokní zahradní slavnost s ohňostrojem v parku. Neděle pak zve na letohrádky do valdštejnské lodžie. Z Jičína zdraví Luboš Dvořák.

0: Začátek odpoledne má na Signál Rádiu na starosti Lukáš Frélich. Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let. Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
2: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
0: Když slyšíš tohle,

0: Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné čtvrteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanecká sněmovna loni utratila o 174 milionů korun méně, než jí přidělil schválený rozpočet. K dispozici měla 1,75 miliardy, ale nakonec vydala 1,5 miliardy korun. Proti roku 2024 to však byl nárůst výdajů o téměř 117 milionů. Stojí to ve státním závěrečném účtu, který vláda předložila sněmovně. Rozpočet pro příští rok by měl však meziročně klesnout zhruba o 49 milionů korun. Návrh rozpočtu sněmovny i její loňské hospodaření dnes projedná sněmovní rozpočtový výbor. Cestující na českých nádražích přišli o jednu z dlouholetých součástí hlášení. Správa železnic od začátku měsíce přestala totiž oznamovat důvody zpoždění vlaků a nově informuje už jen o délce zdržení. Změna vyvolala mezi lidmi bouřlivé reakce, hlavně na sociálních sítích. Mnozí tvrdí, že chtějí vědět, proč jejich spoj nejede včas. Čínský vůdce Xi Jinping dnes v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Čínský vůdce na začátku jednání prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí.
0: Co se děje v regionu?
2: Začátek dalšího týdne přinese komplikace v dopravě na Praze 8. Technická správa komunikací odstartuje závěrečnou část oprav Ďáblické ulice. Celkem 10 dní, tedy do 27. května, se bude pracovat v křižovatce Ďáblická Žernosická a řidiči tak musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tu odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou také úpravu středového ostrůvku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Domácí trenér Jindřich Trpišovský zhodnotil sezónu na tiskové konferenci.
3: Chtěl bych poděkovat vlastně všem týmu a všem trenérům a všem soupeřům za tu sezónu, protože to byly fakt těžký zápasy a urvádí vlastně skvělou práci, což je vidět prostě na tý lize.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky a během dne pak bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť. Ujediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia a bude trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. S 10. hodinou pokračuje dopoledne na Signál Rádiu. Je 14. května a to byl v roce 1998 den, kdy zpěvák George Michael stanul před městským soudem Beverly Hills. Tam prohlásil, že nepopírá vinu z obvinění z přečinu veřejného pohoršení na toaletách v parku. Dostal za to $800 pokutu a po určitou dobu nesměl park, kde k výtržnosti došlo, navštěvovat. Za chvíli další zajímavosti z hudební historie, tak si je nenechte ujít. S vámi je dál Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na vlnách Signál rádia si užíváte čtvrteční dopoledne a už je tady nachystaný kolega Lukáš Bláha. Podle něj je hudební historie 14. květnového dne plná zajímavých momentů.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Jejich start má slavnostní punc. 14. května 1985 předala v Bílém domě tehdejší americká hlava státu Ronald Reagan zvláštní prezidentskou humanitární cenu Michaelu Jacksonovi za jeho práci proti řízení pod vlivem alkoholu. Záběry z obřadu se opakovaně promítaly, když se král popu v následujících letech dostal do právních problémů.

Pokračujeme 14. májovým dnem roku 1988, kdy si první hitparádovou jedničku ve Spojených státech připsala kubánská zpěvačka Gloria Estefan díky písni Anything for You. Podpořena její partou Miami Sound Machine se na čelo pak ještě vrátila s dalšími dvěma singly, naposledy ovšem před 35 lety.

Jako třetí je tu smutné výročí, kterým v podstatě skončila jedna slavná éra swingu. Důvod je ten, že svou cestu po tomto světě došel legendární Frankie Sinatra, který 14. května 1998 zemřel na infarkt v Kalifornii ve věku 82 let. Za svůj život ovlivnil velkou řádku zpěváků, vyhrál 11 Grammy, byl oceněn prezidentskou medailí svobody v roce 1985 a dodnes patří mezi nejprodávanější umělce naší planety.

0: otázek. Milujete humor? Milujete nečekaně vtipné situace? A chtěli byste se dostat do televizního pořadu? Pak v tom případě doporučím poslouchat naše ranní vysílání. Zítra naposledy totiž budete moci v naší kvízové hře Ano nebo ne získat vstupenky na natáčení televizní improvizační show Prima Partička a ještě navrch vám dáme náš krásný rádiový hrneček. Dva dárky za jediné správné slovo, to je hra Ano nebo ne. Zítra před 8:30 bude vaše poslední šance v tomto týdnu, tak si ji nenechte ujít. Detaily o soutěži i natáčení pořadu najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: byla Europa, nádherná balada Kerry. Krátce před 10:45 na Signál Rádiu do studia dorazil Lukáš Frélich. Vítám tě tady, ahoj Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Žijeme už v době, kdy si pouštíme hudbu elektronicky z nějakých flešek a z internetu a podobně. A pryč jsou ty časy, kdy jsme poslouchali audiokazety. My máme vlastně dneska na našich sociálních sítích na Facebooku a Instagramu takový příspěvek, který připomíná tu dobu, kdy jsme vlastně brečeli, kdy nás to bolelo, když se nám naše oblíbená kazeta s našimi oblíbenými nahrávkami zamotala a museli jsme ji pečlivě vyndávat, srovnávat a nedej bože, když se to ještě přetrhlo.
1: Ano, tenkrát to byla doslova operace, sednout ke stolu, tuška, opatrně namotat, vyhladit a tak. To byly operace, na to si vzpomínám velmi dobře.
0: Museli jsme být opravdu skoro jak chirurgové. Klidně nám pod příspěvek připište vaši vzpomínku, jak jste rovnali kazety, jak jste slepovali přetrhnutou pásku a tak podobně. Hlavně ale zůstaňte dál se Signál rádiem, s vámi už dál bude Lukáš, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: Fool's Garden, 2 minutky před 11. hodinou. Hezké dopoledne přeje Signál Radio. Za moment Roxette, Stevie B nebo třeba Modern Talking. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Jesenková se zprávami a já ještě dodám informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8, ulice v Holešovičkách za nájezdem z ulice Zenklova ve směru do centra. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem a neprůjezdný střední jízdní pruh. V místě se zdržíte asi na 10 minut. Tak s tím počítejte a mějte dobrou cestu.
1: Signál Radio je s vámi i o víkendech. V sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Energetická skupina ČES v letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13%, a to vzhledem k ukončení zdanění neočekávaných zisků. Provozní výnosy se naopak o 9% snížily, dosáhly 85 miliard korun. Na pražském výstavišti dnes začíná 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Potrvá do neděle 17. května. Letošní novinkou je koncept tématické země. Tou je letos Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy. Záštitu nad veletrhem letos převzal prezident Petr Pavel. Letošní konec jara a léta budou mimořádně horké. Shodují se na tom hlavní meteorologické modely, které sleduje Světová meteorologická organizace. Způsobí to letos zvláště silný klimatický jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Díky němu bude rok 2026 patřit mezi nejteplejší v historii měření.
0: Co se děje v regionu?
2: Snaha o sklidnění dopravy v Petrské čtvrti na Praze 1 dostává jasnější obrysy. Městská část tu nechala osadit území dodatkovými dopravními značkami, které sem znemožňují vjezd. Řidiči si tak už nemohou krátit cestu centrem Prahy právě přes tuto čtvrť. Zákaz vjezdu platí pro všechna motorová vozidla. Výjimku má IZS, MHD, dopravní obsluha a také držitele parkovacích oprávnění. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Martin Nečas přispěl dvěma asistencemi k výhře hokejistů Colorada nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a postupu do finále západní konference NHL. Avalanche ovládli sérii druhého kola playoff 4-1 na zápasy. 27-letý český hokejista byl zvolen druhou hvězdou včerejšího utkání.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky a během dne pak bude přehánek přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť. Ujediněle se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia a bude trochu foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Jedenáct hodin a tři minuty, hezké dopoledne přes Signál Rádio. Už tuto sobotu budou posíleny některé spoje na železnici. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Tina Turner.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Roxette teď s námi na Signál Rádiu. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do místa startu pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje. Více prozradí Vanda Rajnochová z tiskového oddělení dopravce.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Část tras je dokonce vyhrazena pro cyklisty.

0: Belinda Carla je a single, který nás pořád hodně baví. Už zítra začne žít Česká republika hokejem, odstartuje mistrovství světa. Náš tým se představí večer ve 20:20 a na spoustě míst republiky se právě chystají fanzóny. Jednu velmi povedenou najdete i v Českých Budějovicích. Fotky a detaily máme na webu, kde máme i náš bohatý archiv nebo tipy, kam o víkendu vyrazit. Tak se mrkněte na signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraven je Boy George, taky Barbara Streisand nebo Kim Wilde. Hezké dopoledne.

0: Přiblížilo se poledne, zhruba 2 minutky zbývá do úderu 12. hodiny. Společnost vám dělá signál rádio. Za moment kapela U2, Human League nebo třeba Ricky Povery, to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Jasinková se zprávami a já ještě přidám info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledujte v Praze na Novopatské ulici, která je v současnou chvíli téměř neprůjezdná přes všechny jízdní pruhy. Jediné místo, kudy tady můžete jet, je pouze odbočovací pruh, protože je tady nehoda 2 osobních vozidel a nákladňáků v celé šíři vozovky. Vytváří se kolona asi na 20 minut, tak s tím počítejte ideálně, pokud můžete, jeďte úplně jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničních věcí Petra Macinky a ministra obrany Jaromíra Zuny na summit Severoatlantické aliance. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci vedl. Ambulantní specialisté zaznamenali výrazné zvýšení ceny jednorázových zdravotnických rukavic. Někteří evidují také méně dodaných kusů, než si objednali. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku na dvojnásobku. Potíže přiznávají také některé z dodavatelských a distribučních firem. Stav dávají lékaři i firmy do souvislosti s aktuální geopolitickou situací a nižší dostupností některých materiálů. Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který včera ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce a vážně ho tak zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, policie nalezla drogy. Dodejme, že incident se stal včera odpoledne v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bývalý trenér trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké Tomáš Bank bude pracovat pro výrobce lyží Kestl. Značka českého podnikatele Tomáše Němce na Instagramu oznámila, že se stal novým šéfem pro alpské lyžování. Na těchto lyžích závodí Ledecká a další přední čeští reprezentanti, včetně Jana Zabistřana, který v uplynulé sezóně světového poháru vyhrál super obří slalom ve Val Gardéně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně zatažený od severozápadu, během dne postupně přibývají přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Večer dorazí na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Dnešní teploty 11 až 17 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 4 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Nový maxi drahý kámen byl nedávno objeven a jedná se o rekordní nález. Podrobnosti za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Bee Gees. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a kapela YouTube. Znáte ten pohled, kdy v lednici zapomenete jahodu a její vzhled už je takový seschlý a unavený? Přesně takhle vypadá jeden z nejvzácnějších kamenů na světě, který nedávno objevili horníci v Barmě. Fialovo-červený drahokam je druhý největší nález svého druhu. Obrovský rubín o hmotnosti 2200 gramů, asi 11 000 karátů, je sice o polovinu menší než rubín nalezený v roce 96, ale z hlediska barvy a kvality je cennější. Dle znalců je jeho cena v milionech dolarů. Fotka je k vidění na internetu a opravdu připomíná seschlou jahodu. Podívejte se.

0: Strangers a velká klasika z osmdesátek. Do Španělska na kole, to je projekt pro dobrou věc, který můžete podpořit taky. Na cestu se vydal Pavel Kavka a za moment zjistíme, kde se zrovna nachází. Za moment taky skupina VEM, Otaman, Strandra anebo Mr. Big. Tak zůstaňte dál s námi, protože tyhle osmdesátky vám zkrátí čekání.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Cyklista a dobrodruh Pavel Kafka je stále na cestách. Na svém kole vyrazil do Španělska a chce tak podpořit hospic v Rajhradě u Brna. Kolega Luděk Savana Urbánek zvedl telefon a zjistil, kde se Pavel aktuálně nachází.
1: Opět se nám hlásí z benefiční cesty Pavel Kafka, cyklista, který je na cestě do Španělska a tímto počinem by rád pomohl rajhradskému hospicu. Pavle, tak jak je na cestách? Kde se momentálně nacházíš?
2: Ahoj, já tě zdravím a zdravím i posluchače. Nacházím se ve Francii a po pondělním překročením hranic, když jsem vyjel z Ženevy a ani jsem nedoufal, že vyjedu, protože byly bouřky a počasí bylo úplně špatný, tak nakonec jsem vyrazil, počasí se je střídavě oblačno, takže se to dá docela a při vjezdu do Francie jsem se rozhodl, že chtěl bych se podívat do města Carcassonne. Jednak toto město leží na francouzské svatojakubské cestě, no a od tam a potom budu pokračovat dál.
1: Pavle, díky za zprávy z cest, hlavně cestuj opatrně a zase nám dej vědět, kde se nacházíš.
2: Díky a mějte se taky tam u nás Česku, na Moravě, krásně. Ahoj.

0: Přiblížila se 13. hodina, takhle hraje Signál Rádio. Za moment Elton John, Undercover nebo třeba Michael Jackson. To nejlepší z 80. je připraveno. Ještě předtím nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna ve směru na Ostravu, dálnice D1, 208 až 209 kilometr. Tady je neprůjezdná zpevněná krajnice, jsou tady odstaveny vozidla po nehodě, konkrétně dodávka. Další komplikace vás potom čeká v Praze na Chodově, tedy přesněji na Jižním městě. Tady v ulici pod Chodovem je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují dopravu, jezdí se jedním pruhem, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
2: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
5: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
1: Signál rádio hraje osmdesátky.
6: Super rádio a tyhle ty osmdesátky jsou výborní. Všechno vám připomínají a asi to nejlepší, co jsme prožili v této věkové kategorii. Jen tak dále.
7: Díky. Já jsem Vláďa a poslouchám Signál, protože nic jiného už se poslouchat prostě nedá.
8: Mám rád Signál, miluji osmdesátky, poslouchám vás od rána do večera.
1: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál rádio, zprávy.
9: V jednu odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Sněmovna se teď odpoledne vrací k debatě o postoji ke sjezdu Sudetu německého krajenského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí víc jak 1,5 milionu korun. Českobudějovické výstaviště ode dneška do neděle přivítá zahrádkáře a kutily na 33. ročníku tradiční výstavy Hobby. Každoročně ji navštíví na 40 tisíc lidí. Společně s ní se bude konat čtvrtý ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Letošním tématem je cestování za jídlem.
1: Co se děje v regionu?
10: I v letošním roce připravilo hlavní město osvětovou akci Dny pěstounství. V termínu ode dneška až do 16. června je připraven tematický program na různých místech metropole, který zahrnuje dny otevřených dveří, besedy a také setkání s odborníky a pěstouny. Součástí bude například i Den pěstounů v zoologické zahradě v úterý 2. června. Cílem akce je především poděkování stávajícím náhradním rodičům. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
9: Mistrovství světa hokeje vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Dosud lidé u Teď sportu, Fortuny a Šance vsadili zhruba 17 milionů korun. Zájem sázkařů se ale podle nich bude zvedat s prvními odehranými zápasy. Na loňské mistrovství světa v hokeji si lidé v České republice vsadili necelé 3 miliardy korun. Letos bookmakeri očekávají podobný nebo mírně vyšší výsledek.
1: Signál Rádio, počasí.
9: Dnešek je převážně zatažený, od severozápadu během dne postupně přibývají přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Večer dorazí na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Dnešní teploty 11 až 17 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Jedna ze slavných kreslených pohádek má dnes narozeniny. Vše si připomeneme za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady je Bruce Springsteen. Užívejte odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Irene Cara teď s námi na Signál Rádiu, kde se vrátíme do dnešního rána. Na zajímavé výročí upozornil Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Pojďme k něčemu, co máme spojené s večerem. Určitě jste se vy sami nebo s vašimi dětmi dívali na večerníčky. Jeden slavný má dnes kulaté narozeniny.
2: Pamatujete na přerostlého chundelatého psa a jeho kamarádku Áju? Ano, to je oblíbený kreslený večerníček Maxi Pesvík a ten právě dnes slaví kulaté padesátiny. Poprvé se objevil na televizní obrazovce 14. května roku 1976. Jedinečnou výtvarnou podobu dal seriálu grafiky Jiří Šalamoun a předlohou pro psa Fíka se údajně stal skutečný pes, kterého měli doma. A nezaměnitelný hlas celému seriálu propůjčil herec Josef Dvořák. I po 50 letech patří Maxi Pesvík mezi nejoblíbenější večerníčky.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, půjde o královnu popu. Víc už neprozradím, ale je na co se těšit. Dusty Springfield, The Cure nebo Queenie, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Chcete mít signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Královna popu má na svém kontě nespočet povedených hitů, přesto některé jsou něčím výjimečné. Třeba tím, že je psala sama zpěvačka, protože se chtěla vyjádřit. Místo, kde neexistují žádné hranice, je podle ní taneční parket. Takový je podtext hitovky z roku 90. Madonna a Vogue.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Mike Oldfield, 2 minutky před 14. hodinou vám společnost dělá Signál Radio. Za moment Samantha Fox, Supertramp nebo třeba Alphaville. To nejlepší z 80. let budeme hrát. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Bělohorská ulice mezi křižovatkami Patočkova a Markécká ve směru na Vypich. Tady je nehoda, osobáku s dodávkou blokují částečně provoz, takže se zdržíte asi do 10 minut. Počítejte s tím a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Kdo fakticky organizuje živou kulturní produkci, musí mít souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla a je povinen vydat bezdůvodné obohacení. V rozhodnutí, které má širší význam pro divadelní provoz, nejvyšší soud vyložil, koho lze považovat za provozovatele živého provedení díla podle autorského zákona. Rozhodnutí souvisí se sporem o produkci divadla Jary Cimrmana a potvrzuje úspěch Filipa Smoljaka, jehož otec Ladislav je spoluautorem her. Některou z bakterií bylo infikováno 44% klíšťat, která vědci testovali v projektu Klíšťata ve městě, čtvrtina boreliozou. Za 3 roky jich bylo více než 7800, celkově jich nazbírali přes 12 000. Loni se podle statistik Státního zdravotního ústavu v Česku nakazilo přes 11 000 lidí lymskou boreliozou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Klíšťata může do projektu hlásit i veřejnost. Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně může pršet zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad 20 stupňů očekávají odborníci na počasí až v příštím týdnu. Venezuelský ex-prezident Nicolás Maduro, jehož začátkem ledna unesly americké jednotky a který čelí v USA obvinění z narkoterorismu, sdílí v New Yorku vězeňskou celu s dalšími 18 vězni. Pravidelně telefonuje své rodině, čte Bibli a učí se anglicky.
0: Co se děje v regionu?
2: Po 2 letech plánování a čekání se Praha dočká svého prvního takzvaného tunelbusu. Jde o linku, která bude jezdit mezi Prahou 6 a 8 tunelem Blanka. Během léta poprvé sveze cestující pod číslem 145 v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylisy, Dejvická. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou má zvládnout pod 20 minut. Pro provoz v tunelu to znamená vznik dalších úseků s vyhrazenými pruhy pro MHD. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Korého a Davida Douděru proto, že se nestotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slávie. Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má s Chorým a Douděrou dobré zkušenosti a věří, že v národním mužstvu se pro hřešku nedopustí. Novinářům dnes zároveň řekl, že se za ně postavili také spoluhráči.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně zatažený od severozápadu, během dne postupně přibývají přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Večer dorazí na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Dnešní teploty 11 až 17 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 3 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 14.5. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárního Michaela Jacksona. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Samantha Fox teď s námi na Signál rádiu. Málo se to ví, ale král popu pomohl i v dopravě. Podrobnosti a další hudební výročí má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Jejich start má slavnostní punc. 14. května 1985 předala v Bílém domě tehdejší americká hlava státu Ronald Reagan zvláštní prezidentskou humanitární cenu Michaelu Jacksonovi za jeho práci proti řízení pod vlivem alkoholu. Záběry z obřadu se opakovaně promítaly, když se král popu v následujících letech dostal do právních problémů.

Pokračujeme 14. májovým dnem roku 1988, kdy si první hitparádovou jedničku ve Spojených státech připsala kubánská zpěvačka Gloria Estefan díky písni Anything for You. Podpořena její partou Miami Sound Machine se načelo pak ještě vrátila s dalšími dvěma singly, naposledy ovšem před 35 lety.

Jako třetí je tu smutné výročí, kterým v podstatě skončila jedna slavná éra swingu. Důvod je ten, že svou cestu po tomto světě došel legendární Frankie Sinatra, který 14. května 1998 zemřel na infarkt v Kalifornii ve věku 82 let. Za svůj život ovlivnil velkou řádku zpěváků, vyhrál 11 Grammy, byl oceněn prezidentskou medailí svobody v roce 1985 a dodnes patří mezi nejprodávanější umělce naší planety.

0: Takhle zní Signál Rádio a Tina Turner. Největší dalekohled v Čechách nebo sluneční patrola. Oboje bude k vidění zítra a v sobotu. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Phil Collins, ABBA nebo Pet Shop Boys se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. O tomto víkendu se otavírají dveře Hvězdárny v Ondřejově. Jaký program se chystá, zjistil Honza Navrátil.
1: Hezký den, už zítra a také v sobotu se veřejnosti otevírají odborná pracoviště Ondřejovské observatoře, které si budeme moci prohlédnout a navíc také s výkladem zdejších odborníků. A co všechno okoukneme, tak k vidění bude například Perkův 2metrový dalekohled, který je mimochodem největší v České republice. Dále také sluneční oddělení se sluneční patrolou a radioteleskopem, dále Majerův dalekohled, stejně tak i dalekohled D50 i historické kopule. Otevřeno bude i zdejší muzeum, knihovna astronomického ústavu a také expozice věnovaná výzkumu meteorů a pádu meteoritů. Po oba dva dny bude za jasného počasí probíhat i večerní pozorování oblohy a chystá se také škola hledání meteoritu, vhodná i pro rodiny s dětmi. V sobotu se navíc uskuteční mimořádná prohlídka slunečního radioteleskopu. Pokud rádi pozorujete oblohu, tak v pátek a v sobotu máte v Ondřejově další z možností. Hezké astrozážitky přeje Honza Navrátil.

0: Za 3 minuty udeří 15. hodina, tady je Signál Radio. Za moment Bonnie M, Wet Wet Wet nebo Survivor, to nejlepší z 80. je v našem playlistu připraveno. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Mladé Boleslavi, třída Václava Klementa hlásí nehodu 2 osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás čeká v Praze na jižní spojce ve Štěrboholech, konkrétně u nájezdu z Průmyslové ulice ve směru na Barrandov. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, v místě se vytváří kolona na 10 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. You don't have to be beautiful to turn

0: kid. Think I better dance now.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 15. hodina je tady a s ní další zprávy. Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Připomeňme, že ministerstvo spravedlnosti se Parkanové už v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Vodohospodáři bojují s nedostatkem vody. Například na řadě jihočeských řek je nyní hydrologické sucho. Podle hydrologa Tomáše Vlasáka je situace v kraji nejhorší v republice. Stav hladin řek je na úrovni květnových historických minimálních hodnot. Americký prezident Donald Trump a čínský vůdce Xi Jinping se podle Bílého domu na summitu v Pekingu shodli, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený. Důvodem je nutnost volné přepravy ropy a plynu.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací.
1: Sport.
2: Kouč fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa Chorého a Douděru, a to proto, že se nestotožňuje s jejich vyřazením z kádru pražské Slávie. A krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun, které není schopen splatit. Soud mu povolil oddlužení. Dodejme, že 60-letý Skuhravý aktuálně pracuje pro první FC Slovácko.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je oblačno, s teplotami od 13 do 17 stupňů. V noci na zítřek bude obloha zatažená, místy i s deštěm, a teploty klesnou na 9 až 4 stupně Celsia. Páteční den nám nabídne velkou oblačnost s přehánkami a také s deštěm. Vítr zítra zafouká slabý západní rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme zítra mezi 11 a 15 stupni. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 6 stupňů. Tolik další odpolední zprávy. Na Signálu se vracíme k 80.
1: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Za moment se budeme věnovat zahradě a přidám pozvánku na naše sociální sítě. Na start Elise, s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Boniem, teď s námi na Signál Rádiu. Taky přemýšlíte, co byste ještě zaseli na svou zahradu, nebo jestli už náhodou není pozdě? Pravdou je, že v současnou chvíli jsou ideální podmínky na výsev špenátu, salátu, řetkviček, kopru a zvládne to dokonce i mrkev. Důležitá je příprava půdy, která by měla být bohatší na živiny a kompost oproti brzkému jaru. V tomto období semena vysáváme do měkkých řádků, nikoli moc hluboko. A teď taková jako rada od zkušených, vyplatí se třeba řetkvičky sázet do záhonu společně s mrkví. Řetkve totiž rostou rychleji a dokonale nakýpří půdu pro pomalejší mrkev. Takže žádný spěch, na tyhle druhy zeleniny ještě rozhodně není pozdě.

0: Osmdesátkové pohodové rytmy a Signál Rádio. Jestli jste nebyli dnes ještě na našem Facebooku, je to velká chyba, protože tady vzpomínáme na magnetofonové kazety. Konkrétně řešíme taky to, když se nám zamotala, jak jsme to celý dávali dohromady, lepili páskou, navíjeli tuškou a tak dále. A jsou tady i vaše komentáře, třeba Ladislav napsal, mohli by se vrátit zpět audiokazety na výsluní, když se vrací i magnetofony s kazetovou mechanikou. Pak ještě napsal Tomáš, třeba tohle se mi stalo s Alphavel. Magnetickou páskou se mi podařilo po boji dostat ven, ale byla překroucená takovým způsobem, že jsem to vzdal, kus ustříhl a znovu slepil. Pravda, mně se tohle moc nedělo, měl jsem na to asi štěstí, dokonce se mi to ve Walkmanu nestalo ani jednou, ale třeba ve dvojčeti, tam se mi to stalo asi 4x celkem. Také, jestli máte podobné zkušenosti, zaměřte na náš Facebook a komentujte s ostatními.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

0: Sandra, hi, Terka Veselá je ve studiu, ahoj.
1: Hi.
0: Zítra je Mezinárodní den odpůrců proti vojně a tak teď jsem úplně zaspomínal na tu dobu, kdy na vojnu se chodilo ještě, kdy byla povinná vojenská služba a tak dále a tak dále.
1: Ano.
0: Já třeba jsem byl u odvodu a tedy a tedy. A tak mě jako zajímá třeba ty jako žena, protože dneska je to moderní, že ženy se hlásí k armádě. Šla by si jako do armády třeba?
1: Hele, já jsem nad tím popravdě přemýšlela, protože mám kamarádku, co chce, nebo jako šla by klidně.
0: Ano.
1: A jako takhle si říkám, že klidně jo, ale myslím si, že potom by asi realita byla trošičku jiná, že člověk vystřízlivý, ale samozřejmě jako velký obdiv všem
0: právě
1: ženám, co jdou.
0: Právě jsem se chtěl zeptat, co by se ti tam jako líbilo, nebo co bys v té armádě chtěla dělat, jestli třeba výsadkářka, že by si skákala z letadla padákem, že jo, a tak dále, nebo kam bys jako chtěla?
1: Hele, takhle daleko jsem jako nikdy nezašla, popravdě nevím, vůbec jako, ale asi bych jako nechtěla být jen tak někde v kuchyni, když už bych tam jako byla, tak bych jako chtěla jít fakt jako do boje.
0: Rozumím, do boje, do první linie.
1: Ale no. Nevím.
0: Tak bojovná Terka dál s vámi po 16. Já se pro dnešek loučím. Mějte se krásně, těším se zítra v 11. Ahoj.

0: 3 minuty před čtvrtou jste v obklopení toho nejlepšího z 80. let na Signal Rádiu. Po celé tomu nebude jinak, čeká tu na vás Phil Collins, Madonna a Duran Duran, ale teď nás bude zajímat doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí jižní spojka ve směru na Barrandovský most u nájezdu z Průmyslové ulice. Srazil se tu náklaďák s osobákem a je tu pro omezený průjezd, tak počítejte se zpožděním. A ještě tu máme bouračku na Praze 2 v ulici Mikovcova, kde projíždějte se zvýšenou opatrností. Pohodové cesty.

0: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké čtvrteční odpoledne se 16. hodinou, je na signálu čas opět na další zprávy. Lidé mají od dneška další možnost pořídit si státní dluhopisy. Ministerstvo financí vydává obligace ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Podle ministryně financí se liší výší svého výnosu. Opisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Nejvyšší ceny paliv zítra opět vzrostou. Benzín oproti dnešku podraží o 21 haléřů na maximálních 44 korun a 22 haléřů za litr. Cena litru nafty stoupne o 17 haléřů na 42 korun a 3 haléře za litr. Výrobce čokolády Milka podvedl spotřebitele a porušil zákon o hospodářské soutěži. Přesně takový je verdikt německého soudu. Podle něj bylo ve stejném obalu méně čokolády a nebylo na výrobku zřetelné upozornění na změnu gramáže. Cena se na začátku loňského roku i přes nižší hmotnost zvýšila.
2: Co se děje v regionu?
3: Korupční kauza kolem pražské nemocnice v Motole se rozšiřuje. Šestou firmou, která čelí stíhání, je olomoucká stavební společnost GEMO, která v areálu nemocnice dokončuje za 5 miliard korun stavbu onkologického centra. Aktuálně čelí trestnímu stíhání také 19 lidí, a to včetně dlouholetého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho tehdejšího náměstka Pavla Budínského.
2: Sport.
3: A ve sportu míříme za hokejem, konkrétně za změnou na postech trenérů. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let pak místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu.
2: Signál Rádio, počasí.
3: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, teploty se pohybují mezi 13 a 17 stupni Celsia. V noci na zítřek bude obloha zatažená, místy počítejme s deštěm a s teplotami, které klesnou na hodnoty od 9 do 4 stupňů. Páteční den nám nabídne velkou oblačnost i s přeháňkami a také s deštěm. Vítr zítra zafouká slabý západní do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se v poslední pracovní den tohoto týdne budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. Pokud plánujete zítra vyrazit na hory, tam počítejte s teplotou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy v 16 hodin a Honza Navrátil.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pěkné odpoledne všem, co poslouchají Signál Rádio. Pozdrav vám posílá Terka Veselá. Čas na hudbu je opět tu, naplní ho Phil Collins, Madonna a Duran Duran. A pokud rádi jezdíte na výlety, možná vás potěší, že v Krušných horách přibyly takzvané útulny k odpočinku. O nich ale až za pár minut, teď se pojďme nechat unášet osmdesátkami.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Duran Duran a Ordinary World, to jste si mohli užít na Signál rádiu a teď je zapotřebí si na chvíli odpočinout. Čtyři nové útulny určené k odpočinku nebo k přespání pro turisty jsou nově k dispozici na Cínovci a v obci Hora svatého Šebestiána v Krušných horách. Prochází kolem nich stezka Českem a hřebenovka. Dálkové trasy získaly v posledních letech na popularitě, proto další útulny ještě přibudou. Ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek k tomu říká.
1: Je to koncept, který jsme vymysleli před dvěma lety, protože s tou dálkovou pěší turistikou je spojen jako i nárůst turismu a taky určitý jako jevy, které nejsou úplně ideální ve smyslu nepořádku a že ty lidi potřebují někam na toaletu a tak, tak snažíme se pokrýt celý ten hřeben zhruba po 25 kilometrech takovejhlema místama, který tady dneska otvíráme. Dohromady ideální by bylo 10, takže budeme v tom projektu pokračovat.
0: Čtyři útulny jsou vybavené stáním pro kola s posezením, místem pro přespání a mobilní toaletou. Vyspí se v nich 8 lidí a pro větší skupiny je vedle nich ještě plocha pro stany. Útulna má správce, který příchozím sdělí kód pro vstup do přístřešku.

skoro v půl páté, ladíte Signál Rádio, kde se už chystá Sabrina nebo kapela New Kids on the Block. Ale pokud budete mít chviličku, koukněte i na naše webovky, které pro vás můžou být skvělou inspirací na výlety. A když půjdete do složky Aktualit, tak zjistíte, že se ve Vraňanech zahájil sběr jahod. Takže pokud chcete opravdu poctivé jahody, které chutnají o to lépe, když se je sami nazbíráte,

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Hana Zagorová a Miss Dobrých nadějí. Ani tenhle hit nechybí v osmdesátkovém playlistu Signal Rádia a stejně tak Queenie, Cliff Richard nebo Roxanne, kteří vás budou doprovázet k celé.

0: John Farnham nás dostal těsně před 17. hodinu, to znamená pohled na silnice a zprávy v podání Honzy Navrátila. Pak si osmdesátky připomeneme s Martikou nebo Johnem Travoltou a Olivií Newton-John.
1: Signál rádio doprava.
0: S nehodou nákladního vozidla a osobáku počítejte na Štěrboholské spojce ve směru na Barrandovský most. Kousek za nájezdem z ulice Národních hrdinů se musel uzavřít pravý jízdní pruh, tak se tady asi bude tvořit kolona. A bez nehody se neobešla ani ulice Zálesí na Praze 4, kde je omezení u odbočení z ulice Vídeňská, kousek před Thomayerovou nemocnicí. I tady počítejte s možným zpožděním a jezděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 17 hodin, na signálu přichází zprávy. Bazilika v Jablonném v Podještědí je ode dneška opět přístupná veřejnosti. Připomeňme, že uzavřena byla po úterní krádeži vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy, po které policie stále pátrá. Ve středu 20. května vyhlásí agentura Dobrý den rekordmany roku v pražské Valčtinské zahradě. Agentura, která spravuje české rekordy, ocení 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Řekl to za pořadatele Miroslav Marek. Do rekordmanské síně slávy vstoupí podle Marka popularizátor astronomie Jiří Grigar.
2: Je to vlastně čestný předseda České astronomické společnosti a muž, který od roku 1966 až do nedávna každý rok zveřejňoval všechny novinky, které se téhle oblasti týkají. Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
1: Prezident Spojených států amerických Donald Trump na státní večeři pozval čínského vůdce Xi Jinpinga na návštěvu Bílého domu 24. září. Podle CIA se lídři shodli, že vztah mezi zeměmi je nejdůležitější na světě.
0: Co se děje v regionu?
1: Začátek dalšího týdne přinese komplikace v dopravě na Praze 8. Technická správa komunikací odstartuje závěrečnou část oprav Ďáblické ulice. Celkem 10 dní, tedy do 27. května, se bude pracovat v křižovatce Ďáblická-Žernosická a řidiči tak musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tu odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou také úpravu středového ostrůvku.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za fotbalem. Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu představila FIFA také hlavní aktéry. Vystoupí Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. Show připravuje zpěvák a kytarista britské skupiny Coldplay Chris Martin. FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů. Ty plánuje využít na fotbalové a vzdělávací projekty.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 17 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno, teploty se pohybují kolem 15 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude zataženo místy i s deštěm a teploty naměříme mezi 9 a 4 stupni. Páteční den bude s velkou oblačností, zítra počítejme s přeháňkami a také s deštěm. Vítr zafouká slabý západní do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku naměříme mezi 11 a 15 stupni Celsia. Tolik další čtvrteční zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Odbyla pátá a vy trávíte ve společnosti Signál Rádia, kde je s vámi stále Terka Veselá. Máte pocit, že jste neustále unavení, když vlastně nic moc neděláte? Nejste v tom sami a za chvíli si odhalíme, z čeho to může pramenit. Do té doby Martika, John Travolta s Olivia Newton-John a Chris de Burgh. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Cry on Motion, to byl hit, který se linul z vašich reproduktorů. A my se teď pojďme na chvíli pobavit o tom, proč se cítíme unavení, když máme pocit, že vlastně nic moc neděláme. Předpokládám, že znáte ten stav, kdy nejste fyzicky vyřízení, ale máte takovou tu zvláštní mlhavou únavu, která se vleče klidně několik dní. A je to vlastně docela paradox, protože žijeme pohodlněji než kdy dřív. Nemusíme lovit někde nějaké mamuty, většina z nás sedí v teple, jídlo máme v lednici, jenže problém je v tom, že kdo se nezastaví, je naše hlava. Ta jede prostě non-stop. Notifikace, zprávy, sociální sítě, e-maily, nekonečné přemýšlení nad tím, co odpovědět, co stihnout a jestli vůbec všechno děláme dobře. Psychologové dokonce mluví o takzvané únavě z rozhodování, protože mozek dělá každý den stovky malých rozhodnutí. A přestože se to nezdá, bere to šíleně energie. I proto možná můžete mít pocit, že i když jste měli volný celý víkend, odpočatí vlastně nejste, protože vy jste možná leželi na gauči, ale vaše hlava mezi tím uběhla maraton. Není tedy určitě od věci občas mobil odložit, seriál vypnout, práci nechat v práci a dopřát hlavě opravdový klid. Jít do přírody, jít si zacvičit, prostě dělat cokoliv, u čeho mysl vypne. Protože docílit právě toho je snad i vzácnější, než mít ten volný víkend. Tak snad se vám to aspoň někdy povede a jestli vypnete i třeba s písničkou You od Ten Sharp, máte možnost zjistit právě teď.

0: Ztracenou lásku jsme na Signál Rádio hledali s Václavem Neckářem a ještě než stihne odbít půl šestá, v éteru se objeví Laura Branigan, následovat bude Alanis Morissette a London Beat. Tak s námi buďte i nadále.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?

0: pohodovému odpoledni nám hráli London Beaty a my se ho zpříjemníme ještě víc naším magneťákem.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní páska, kterou roztočíme, bude v kazetě kapely Toto. Tu asi ani nemusím představovat, je to jedna z těch skupin, která 80. léta dělá 80. léty. Ale pojďme si představit jejich hit Rosana. Ten Světlo světa spatřil roku 1982 a dlouho se prýtradovalo, že je o herečce Rosaně Arquette, se kterou tehdy chodil jeden z členů kapely Steve Porcaro. Ten prý později říkal, že to je spíše kombinace několika žen, které znal a že se mu tohle jméno prostě jenom dobře zpívalo. Co se ale nezapře, je to, že hit se velmi rychle stal jedničkou na trhu a že je legendární až dodnes. I proto si ho my teď zahrajeme.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pátou hodinou se loučíme spolu se Softcell, ale Signál Rádio vám hned po zprávách Honzy Navrátila nabídne další hodinu osmdesátek, a to v podání Michaela Jacksona, Roda Stewarta nebo Eurythmics.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dnešní dopravu zakončíme nehodou na Praze 4 v ulici Antala Staška, kde se srazily dva osobáky. Pak na D1, kde se na 194. kilometru ve směru na Ostravu střetl náklaďák s osobákem. A na D11, kde počítejte s uzavřeným pravým jízdním pruhem na 14. kilometru směrem na Prahu. Buďte na sebe opatrní a v pořádku dojeďte do vašeho cíle.
1: Signál Rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
5: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
6: Dobrý večer, zdravím, Tomáš z Brna. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro všechny posluchače, pro manželku, pro všechny.
7: Dobrý den, tady posluchačka Petra. Já bych chtěla poslat písničku jen tak pro radost.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu. Signál Rádio, zprávy.
8: Hezký čtvrteční podvečer, s 18. hodinou na Signálu přichází další zprávy. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovaného na konec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se dnešního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. Z usnesení četl na půdě sněmovny její předseda Tomio Okamura.
9: Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém, historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma. Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání relativizující historickou odpovědnost.
8: Okresní soud v Teplicích na konci května rozhodne o podmíněném propuštění exposlance Dominika Ferryho. Ferry si odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další. Připomeňme, že soud žádost už jednou zamítl. Rozhodnutí ale zrušil krajský soud. Do Saúdské Arábie už dorazilo na 860 tisíc muslimů, kteří se tam chystají poslední květnový týden účastnit velké poutě do Mekky. Podle serveru Arab News o tom informovali úřady.
1: Co se děje v regionu?
8: Snaha o sklidnění dopravy v Petrské čtvrti na Praze 1 dostává jasnější obrysy. Městská část tu nechala osadit území dodatkovými dopravními značkami, které sem znemožňují vjezd. Řidiči si tak už nemohou krátit cestu centrem Prahy právě přes tuto čtvrť. Zákaz vjezdu platí pro všechna motorová vozidla. Výjimku má IZS, MHD, dopravní obsluha a také držitele parkovacích oprávnění.
1: Sport.
8: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozdala tvrdé tresty. Tomáš Chorý dostal stopku na 6 zápasů za vyloučení v derby po faulu loktem na Spartana Serencena. A David Douděra za vyloučení v derby kvůli vulgárním pokřikům na rozhodčí obdržel 3zápasový trest. A pojďme také za tenisem. Kateřina Siniaková a Taylor Towsendová postoupili na turnaji v Římě do semifinále 4 hry. Dvojici Perezová a Šursová porazili 7-5 a 6-0.
1: Signál Rádio, počasí.
8: Venku je oblačno, teploty měříme kolem 14 stupňů, v noci na zítřek bude zataženo, místy i s deštěm a teploty klesnou na 9 až 4 stupně. Páteční den nám nabídne velkou oblačnost s přeháňkami a také s deštěm. Vítr zítra zafouká slabý západní rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku naměříme mezi 11 a 15 stupni. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Tolik zprávy na signálu ve čtvrtek s datem 14. května. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Tímto se pro dnešek loučíme se zprávami, pojďme opět za hudbou. Čekají nás nikdy nestárnoucí hity od Michaela Jacksona, George Michaela a Coriany. A nebude chybět ani pohled do minulosti s Jirkou Svobodou. A možná vás překvapí, že jeden z příběhů vám nejspíš připomene film Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Tak si na to schválně počkejte a do té doby užívejte osmdesátky, kterými vás provází Terka Veselá.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Minuta po čtvrt na sedm, to byl hit Hand in Hand. Už za chvíli zazní Young Turks od Roda Stewarta, ale teď pojďme do minulosti s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Posloucháte Signál Radio, máme tady 14. den měsíce května v roce 1855. To byl den, kdy poprvé vyšla Babička Boženy Němcové. Kdo by ji neznal? Ale já už roztáčím kola stroje času, který nás zavede za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1985 z jedné restaurace McDonald's ve státě Illinois vzniklo první muzeum rychlého občerstvení. V roce 1973 byla na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna první americká kosmická stanice Skylab 1. V roce 1864 Jan Prokeš ze Soboty představil fungující model pražského orloje. Do té doby si asi 150 let nikdo nevěděl rady s opravou špatně fungujícího orloje. Byla proto vyhlášena finanční sbírka a začaly tahanice, kdo orloj opraví. Prokeš, který celý systém vymyslel, byl ale málo průbojný a zakázku dostala úplně jiná firma. V roce 1862 byl ve Švýcarsku patentován chronograf, který bral v úvahu rozdělení minut na sekundy. A v tento den v roce 1829 zemřel 7letý chlapec jménem Charles. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby nevypadal jako 70letý stařec. Ve svých 7 letech dosáhl sexuální vyspělosti a dokonce mu zešedivěly vlasy a na kůži měl stařecké vrásky.

0: Ladíte Signál Rádio. Spoustu skvělých osmdesátkových hitů je za námi, ale ještě více před námi. Například v podání Shaking Stevens, Blondie nebo Sinead O'Connor. Tak se na ně počkejte.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Čtvrteční podvečer trávíte se Signal Rádiem, kde pro vás má kolega Luboš Dvořák pozvánku na valdštejnské slavnosti v Jičíně.
1: Albrecht z Valdštejna je v české historii postavou mimořádnou, ačkoliv byl jedním z nejvýznamnějších vojevůdců 30-leté války a zřejmě nejbohatším Čechem v dějinách, tak v anketě největší Čech před 20 lety se neumístil na předních příčkách, což odráží skutečnost, že ho veřejnost přehlíží nebo vnímá rozporuplně. To se však netýká pohádkového města Jičína. Vévoda Albrecht z Valdštejna přijíždí do Jičína na své valdštejnské slavnosti letos ve znamení her, tedy deskových, divadelních a speciálně karetních. Program se otevírá již dnes na arkádovém nádvoří. V pátek se v Lipové aleji odehraje rytířský turnaj. Sobota bude patřit tradičně historickému průvodu v čele se samotným vévodou a generalisimem. Osobně si dojde k dobovým trhům, přehlídkám, vojenským oddílům, pohádkám, dílničkám a dalšímu pestrému programu na náměstí a v jezuitské koleji. Večer nebude chybět barokní zahradní slavnost s ohňostrojem v parku. Neděle pak zve na letohrádky do valdštejnské loďie. Z Jičína zdraví Luboš Dvořák.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer, máme něco málo po 7 hodině. Vy jste se Signál Rádiem, odkud vám pozdrav posílá Terka Veselá. A než se nadějeme, budete s námi i Baltimora, The Pretenders a Ray Parker Jr. Hned po nich, ale pojedeme na Dovču, tak se zatím můžete zapakovat a užívat si poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signál Radio dorazili krotitelé duchu. Pojďme tedy na chvíli vyrazit ven, než to tady zkontrolují. A to například do Kodaně. Jestli ještě nemáte naplánovanou letní dovolenou, právě Kodaň může být skvělou destinací pro ty, kteří zrovna neholdují tropickým vedrům a k tomu rádi cestují vlakem. Je možné, že jste to už zaznamenali, ale od 1. května České dráhy nasadily přímý vlak z Prahy, který vás doveze v naprostém komfortu až do Dánska. Zatím jezdí pouze jeden vlak denně, ale přesně za měsíc, tedy 14. června, bude zahájen plný provoz a vlaky se stejným směrem rozjedou dokonce 3 za den. Pojedete přes Ústí nad Labem, Děčín, Berlín, Hamburg a voila, jste v Kodani. Trasa vyjde na necelých 12 hodin a v peněžence ubydou přibližně 2000 korun, což je podle mě krásná cena za to, že uvidíte ještě krásnější město. Tak to by byl dnešní tip na cestování a my pojďme vycestovat zase zpátky do 80.

0: éteru Signal Rádia zazářila hvězdná Tina Turner a nás brzy čekají signály pro radost, takže se připravte na to vytočit číslo 910 260 910, abyste si mohli říct o písničku dle vašeho přání a do té doby si užijte hity od Jermaina Jacksona a Pisa Dory, John Bon Joviho nebo Madony.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Like a Virgin, velká pecka nejen 80. let. Tu nám hrála Signál Radio, ale další hit nám zahraje posluchač Mirek.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, Mirku, slyšíme se.
2: Slyšíme se, hezký večer vám přeju, paní Jirko.
0: I vám.
2: Až přijde baba, bude veselo, mě to jedno. Já vám přeju, aby vám to uteklo. Všechny moderátorům přeju všechno nejlepší.
0: Děkujem.
2: Takže vy jste pohodový rádio, to jsou moje léta, ale už jsou staré blbec. Mě ty písničky, ne, už jsou staré na to, ale to se mi líbí, víte, že hrajete tak perfektně a to, jak to...
0: To jsme rádi. A co zahrajeme dneska?
2: Otec Andry Evoleskylo. Mm-hmm. Pro vám přítelkyni, pro vás do rádia a pro všechny lidi, kteří mají rádi rádio, víte, signál. Jedině
0: signál. Víte, no dobře, tak Sandra a Everlasting Love míří k vám.
2: Dobře.
0: Hezký večer.
2: Mějte se hezky, taky na
0: shledanou. Taky na shle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: 80kový večer máte díky Signál Rádio, kde mixážní pult ovládá Terka Veselá. Já vás moc zdravím, zároveň vám už za okamžik pustím hit od Erasure, Umberta Tociho a Pet Shop Boys. A po nich se mikrofonu ujme kolega Lukáš Bláha, který vám řekne, od koho 14. května dostal cenu Michael Jackson, kdo se dostal na první místo americké hitparády a kdo nás bohužel ve stejné datum navždy opustil. Buďte s námi i nadále a mějte krásný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za 2 minuty budeme mít 8:45 a to se zdá být ideálním časem na to nahlédnout do hudební minulosti s Lukym Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Jejich start má slavnostní punc. 14. května 1985 předala v Bílém domě tehdejší americká hlava státu Ronald Reagan zvláštní prezidentskou humanitární cenu Michaelu Jacksonovi za jeho práci proti řízení pod vlivem alkoholu. Záběry z obřadu se opakovaně promítaly, když se král popu v následujících letech dostal do právních problémů.

Pokračujeme 14. májovým dnem roku 1988, kdy si první hitparádovou jedničku ve Spojených státech připsala kubánská zpěvačka Gloria Estefan díky písni Anything for You. Podpořena její partou Miami Sound Machine se načelo pak ještě vrátila s dalšími dvěma singly, naposledy ovšem před 35 lety.

Jako třetí je tu smutné výročí, kterým v podstatě skončila jedna slavná éra swingu. Důvod je ten, že svou cestu po tomto světě došel legendární Frankie Sinatra, který 14. května 1998 zemřel na infarkt v Kalifornii ve věku 82 let. Za svůj život ovlivnil velkou řádku zpěváků, vyhrál 11 Grammy, byl oceněn prezidentskou medailí svobody v roce 1985 a dodnes patří mezi nejprodávanější umělce naší planety.

0: Kde máte ještě zítra mimořádnou možnost vyhrát dvě vstupenky na televizní show Partička, kde nejenom, že budete součástí natáčení, ale kde i nahlédnete do zákulisí, naživo uvidíte hvězdy tohoto pořadu a zkrátka zažijete večer plný zábavy. A aby toho nebylo málo, k lístkům ještě přihodíme náš rádiový hrneček, ze kterého se káva pije jedna báseň. Tak už zítra ráno poslouchejte ranní vysílání Jirky Svobody. Dovolejte se do studia a správně zodpovězte na otázku pouhým ano nebo ne. Takhle jednoduché to je. Když tak pro více info koukněte na www.signalradio.cz a já vám držím palce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Roxeťáci nám mizí z éteru Signal Rádia. Už za pár minut se v něm objeví Peter Kent, Police nebo M People. A pak se tady rozjede naprosto neřízená jízda osmdesátek, protože se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá. Užijte si zbytek večera. Nezapomeňte, že zítra už bohužel není státní svátek, že už je zase po dvou týdnech pátek pracovním dnem, tak ať se vám dobře vstává, ale o to víc pak bude víkend zasloužený. Tak si ho taky moc užijte a já se na vás budu těšit v úterý. Krásný večer.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.